0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 10. srpna. Umění povznáší ducha. Tušili to i revolucionáři a uskutečnili myšlenku, která se už dlouho toulala v diskusích osvícenců. Vznikl tak námět k činům mnoha dalších umění nakloněných nadšenců. Jaký? Prozradím v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Jana Dismase Zelenky a byla to první část jeho mise Circumstensionis, tedy Kyrie Eleison. Slyšeli jsme Kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe a tato pěkná skladba rozněla 7:05. Za chvíli Valčík a mol Friderika Chopina. A také naše dnešní ranní téma. A tím je otevření slavného Louvru, co by muzea umění. Právě na dnešek připadá takové malé výročí.

Ištván Sekej nám dohrál Valčík a mol Friderika Chopina 7 minut po 7. hodině. Dnes nás čeká také horký den, ale navíc polojasno, přehodně až oblačno. Odpoledne a večer čekáme v hlavním městě od západu místy přehánky nebo bouřky. Pravděpodobně mohou být i silné. A ty teploty budou opravdu vysoké. Dočkáme se 34 až 36 stupňů Celsia.

Dozněla pátá část divertimenta pro smyčcové kvarteto Ervína Schulhoffa. Hrál nám soubor Krása Quartet. Je 7 hodin 17 minut, za chvíli nás bude zajímat hudba filmová. Uslyšíme, jak nám bruselská filharmonie zahraje pod vedením Ernsta van Thiela část hudebního doprovodu z filmu The Artist Ludovika Burse. Ale ještě předtím je dobré zmínit, že zatím není hlášena žádná dopravní nehoda, tak doufejme, že tomu tak bude nejméně celé dopoledne.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl uherský tanec číslo 9 e-moll Johannesa Brahmse, hrál nám londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Neeme Järviho. A my už máme 7 hodin a 24 minut, navíc 10. srpna. Pokud bychom se v takové datum vrátili až do roku 1793 a byli v Paříži, pak by se nám naskytl jeden neuvěřitelný okamžik. Muzeum veřejné bylo otevřeno právě v Louvru a pochopitelně šlo o to, že toto muzeum patřilo umění. Muzeum v Louvru byl vlastně velký čin. Bylo otevřeno jeden rok po velkém činu, kdy byla zrušena monarchie, což znamenalo také velkou změnu i v umění. Umění přestalo patřit jen králi a stalo se majetkem lidí.

Lea Desandre a Roberta Kristýny nám dohráli a dospívali solo v zaprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Dunforda v árii z oratoria Judita Triumphans. Máme 7 hodin a 30 minut 10. srpna. Připomínáme si otevření Louvru, co by veřejného muzea umění. Stalo se tak právě 10. srpna roku 1793. Kdo tehdy přišel do Louvru a byl dosti vytrvalý, mohl vidět až 537 obrazů. Ty pocházely nejenom z královské sbírky a sbírky dalších šlechticů, ale také ze zkonfiskovaných sbírek církevního majetku. Celé muzeum bylo vlastněno státem. Ovšem umění milovní návštěvníci se netěšili z takto nové veřejné instituce příliš dlouho. Co se stalo, vám řeknu po třetí části Concerto da Camera smyčcového kvartetu číslo 7 Bohuslava Martinů.

0: Slyšeli jsme třetí část smyčcového kvartetu číslo 7 Koncerto da Camera Bohuslava Martinů. Hrálo nám kvarteto Pavel Haas kvartet. 7 hodin 37 minut a za chvíli francouzská melodie. Od Jacquesa Offenbacha uslyšíme těch melodií vlastně trochu víc, neboť se zaposloucháme do předehry k operetě Krásná Helena. Hrát nám bude Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna. A my si o francouzském díle, respektive o francouzském počinu ve francouzském krásném Louvru v pařížském paláci povídáme, protože před mnoha a mnoha lety, bylo to 10. srpna roku 1793, byl Louvre otevřen veřejnosti jako muzeum umění. A kdo se chtěl podívat na sbírky krále, šlechty a některé zabavené církevní majetky, měl možnost. Ovšem jenom necelé 3 roky, do roku 1796. Stav budovy byl totiž havarijní a tak muselo být muzeum v roce 1796 uzavřeno a trvalo 5 let, než bylo znovu otevřeno v trochu zrekonstruované podobě. My určitě víme, že tento krásný palác se proměňoval v průběhu staletí a v 80. a 90. letech navíc prošel velkou změnou. Celý areál se stal uměleckým muzeem a dokonce i podzemí se svými pyramidami na dvoře. A ta nejznámější díla, která můžete v Louvru vidět, to je přirozeně Mona Lisa Leonarda da Vinci, ale třeba také Venuše Melská, která představuje ideál antické řecké krásy, anebo slavný Delacroix obraz Svoboda vede lid na barikády, který je takovým předobrazem pro inscenování hromadných scén muzikálu Bídníci. Všem těch děl krásných a slavných je v Louvru mnohem víc, stojí za návštěvu. A my se teď vypravíme do Paříže a za francouzskou hudbou s tvorbou Jacquese Offenbacha.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Jsme Klasik Praha.

Dozněla třetí věta symfonie C dur Karla Friedricha Abla a slyšeli jsme také hrát soubor The New Dutch Academy pod vedením Simona Murphyho. Je 7 hodin 53 minut a nás čeká ještě před 8 hodinou setkání s tvorbou Edwarda Elgara. Uslyšíme jeden ze slavnostních vojenských pochodů. Ten s označením číslo 5 C dur nám zahraje skotský národní orchestr pod taktovkou Alexandra Gibsona.

0: Slyšeli jsme pochod číslo 5 C-dur ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgara. Hrál skotský národní orchestr pod taktovkou Alexandra Gibsona a dohrál těsně před 8 ranní hodinou. Za chvíli se zaposloucháte do zpráv a poté do dalších pěkných melodií. Ta první, která je pro vás připravena po zprávách, pochází od Edvarda Hagerupa Grieka. Bude to druhá část koncertu pro klavír a orchestr a mol se soulem Moraje Peraji a za doprovodu symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. A navíc v druhé části dnešního ranního vysílání máme pro vás připravenou soutěž.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: U obce Klikařov na jižním Plzeňsku byl oznámen požár lesa. Včera plocha požáru byla zhruba 100x100 metrů. Podle velícího důstojníka hasičů Štefana Livinky byl požár již lokalizován. Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici byla také v Lokti včera uzavřena silnice a neprůjezdná byla rovněž cyklotrasa do údolí. Sýrie a Rusko dospěly po 18 měsících jednání k memorandu o porozumění, které se týká budoucnosti ruských vojenských základen v Sýrii Tartus a Hmeymim. Vojenská zařízení mají být podle ministerstva nově využívána jako společná výcviková střediska. Sýrie navíc převezme správu civilních zařízení, včetně letiště v Hmeymimu a obchodního mola v přístavu Tartus. Oznámilo to včera syrské ministerstvo zahraničí. Moskva se k dohodě zatím nevyjádřila. Na 33. ročníku výtvarného sympozia Dílna v Mikulově na Břeclavsku vytvořili umělci několik desítek obrazů a instalací. Skupina výtvarníků strávila na Mikulovském zámku měsíc. Letošní ročník se nesl v duchu hledání podstaty, jednoduchosti a významu současného umění. Sympozium neslo podtitul Okhamova přitva, který odkazuje k principu logické úspornosti. Snahou umělců bylo představit reduktivní umění jako barvité a zábavné. Dnes očekáváme nad Českou republikou polojasno až oblačno, přehodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 31 až 36 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 26. To je ze zpráv v 8 všem. Nyní už se zaposlouchejme do druhé části koncertu pro klavír a orchestr a mol Edvarda Hagerupa Grieka.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hrát Muraje Peraju, skvělého klavíristu, ale také dirigenta. Hrál solo ve druhé části koncertu pro klavír a orchestr A-moll Edvarda Hagerupa Grieka. Doprovázel její symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Colina Davise. To celé znělo v předchozích minutách. Teď už máme 9 minut po 8 hodině. A následovat bude v dnešním ranním programu skladba Karla Dieterse von Dietersdorf. Třetí část koncertu číslo 1 S dur pro kontrabas a orchestr uslyšíme v podání Františka Pošty a Dvořákova komorního orchestru pod taktovkou Františka Weinera. Ale až za chvíli. Ještě předtím jsou tu informace o dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Prahou. Jedna je hlášena z Povltavské na křížení s ulicí v Holešovičkách na nájezdu na Holešovičky. Další z nehod je hlášena na křižovatce Jeremiášovi a Poncarovi. Buďte také opatrní na Brněnské na výpadovce z Prahy. A rovněž je hlášena dopravní nehoda i z Cvrčkovy ulice.

0: František Pošta a Dvořákův komorní orchestr vedený Františkem a Vajnarem nám dohráli třetí část koncertu číslo 1 Ese Duro pro kontrabas a orchestr Karla Dieterse von Dietersdorf. Dohráli minutu po čtvrt na 9. Za chvíli zazní jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Bude to srbské kolo C dur, tedy tanec číslo 7 z druhé řady. Předtím ale pár slov o naší dnešní ranní soutěži. Ještě nemáme ani půlku srpna a už nyní jsou vstupenky na některé z koncertů letošního 23. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu téměř vyprodány. Letošní ročník se koná od 29. září a vy můžete navštívit spoustu krásných koncertů různých žánrů. A my vás pozveme v dnešním ranním vysílání na jeden z nich. Koná se 4. září od 18 hodin v nádherném prostředí evangelického kostela a vy v něm uslyšíte pravoslavné mužské sbory v podání souboru Orfe. Více o tomto vystoupení a také o soutěži až po pár skladbách.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu českého skladatele období klasicismu, který byl rodákem z Českých Budějovic, prosadil se v zahraničí, působil ve Vídni, v Itálii i v Londýně. A jejím Vojtěch Matyáš Jirovec. Jeho hudbu si vzali na své album také hráči souboru Land Mozart Players a vydali toto album v roce 2025. My slyšeli ukázku z tohoto alba, druhou část symfonie A-dur. Za 4 minuty bude 8:30 a my možná také už budeme znát vítěze naší dnešní ranní soutěže. Za chvíli se totiž rozezní skladba Dmitrije Šostakoviče, romance z filmu Střeček, a během ní budete moci volat své odpovědi na soutěžní otázku a také vyhrát 2 vstupenky na jeden z koncertů Svatováclavského hudebního festivalu letošního 23. ročníku. Ten začíná 2. září a přichystáno je opravdu mnoho krásných koncertů. My vás zveme na jeden z nich, ten se uskuteční už 4. září od 18 hodin v evangelickém kostele v Třinci. A vystoupí na něm skvělý soubor, který jste možná ještě ani neměli možnost u nás slyšet. Orfeus nese jméno a představí vám pravoslavné mužské sbory. Tento soubor s názvem Orfeus je vlastně osmicí zpěváků, která se vyznačuje temnou sitou barvou hlasů a také hlubokou spiritualitou a dokonale vyváženým zvukem, který vychází z té nejlepší tradice slovanského pravoslavného chrámového zpěvu. Uslyší tak nejenom skladby vytvořené skvělými skladateli právě pro vokální provedení, ale také tradiční písně a tradiční chrámové skladby. To vše 4. září od 18 hodin v evangelickém kostele v Třinci. Více se pochopitelně můžete dozvědět o tomto koncertu i o celém festivalu na webových stránkách Svatováclavského hudebního festivalu. My už se teď budeme věnovat soutěži. Důležité je, abychom soutěžili podle pravidel, a ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. A také připomínám telefonní číslo, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi. Je to číslo 739 987 987. Volejte prosím jenom po dobu následující skladby. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce. Orfeus je nejenom název onoho seskupení mužů, kteří vládnou tak skvělými hlasy, aby provedli ve vynikajícím provedení pravoslavné chrámové sbory, ale Orfeus to byla také bájná postava. A mě zajímá, čím tato bájná postava, která milovala Euridiku, čím proslula, jakým uměním?

0: Slyšeli jsme romanci z filmu Střeček, hudbu Dmitrije Šostakoviče. Hrála nám Ester Abrami a Filharmonici města Prahy pod taktovkou Bena Palmera. 8 hodin 31 minut a bohužel v dnešní ranní soutěži nikdo nevyhrál. Je mi to líto, nedostala se ke mně žádná správná odpověď a tou odpovědí bylo to, že Orfeus proslul svým zpěvem. Okouzloval lidi a uklidňoval dokonce tímto zpěvem i zvěř a ptactvo, těšil přírodu a nastoloval v ní klid a mír. Tak se budu těšit při další soutěži. Teď už další skladba. Máme pro vás připravenou čtvrtou část symfonie číslo 1 D dur France Schuberta.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 1 D-dur Franze Schuberta. Hrál německý komorní orchestr Brémy pod taktovkou Thomase Hengelbrocka a dohrál 7 minut po půl deváté. Za chvíli píseň Tanz Salut Michala Nejtka. Ale uslyšíme vlastně tak trochu i tóny dávnověké, neboť se zaposloucháme do jedné z částí Trubadure, který Alba, které vyšlo koncem roku 2024, na kterém současný český skladatel Michal Nejtek zhudebnil pro ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble texty středověkých okcitánských trubadůrek žen. Jednu z těchto písní nám teď zaspívá Barbora Kabátková za doprovodu Marka Ambrosínyho, Margit Übelacker, Katalíny Vicens a Martina Nováka a hlavně také za doprovodu souboru Tiburtina Ensemble pod vedením Michala Nejtka.

Dozněla píseň Tanz Salus Michala Nejtka. Zpívala nám Barbora Kabátková, doprovázel soubor Tiburtina Ensemble pod vedením Michala Nejtka, také Marco Ambrosini, Margrit Üblacher, Katalína Vicenc a Martin Novák. Za 9:45, ale to už budou znít tóny Roberta Schumana. Druhá část symfonie číslo 2 C dur zazní díky vídeňským filharmonikům pod vedením Leonarda Bernsteina.

0: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Jsme Klasik Praha.

0: Glenn Gould dohrál druhou část to sonáty pro klavír S-dur Josefa Haydna přesně v 9 hodin. To je čas už pro Ondřeje Fischera, aby vás provázel dnešním dopoledním vysíláním našeho rádia. Filip Sichra se loučí a přeje pěkné pondělí.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 10. srpna, svátek dnes slaví Vavřinec. Máme 11 minut po 9. hodině a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání teď zahájila dramatická předehra, tedy respektive dramatická symfonická báseň Šárka od Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast, skladba inspirovaná legendami o dívčí válce, kterou nám zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Mimo jiné v průběhu této hodiny našeho vysílání uslyšíme ještě také Beethovena, Rachmaninova, Dvořáka, hudbu Jaroslava Ješka, což je skladatel, který má letos výročí, připomínáme si 120 let od jeho narození, také třeba Antonia Vivaldiho a zahrají nám rovněž vynikající interpreti, mezi nimi bude symfonický orchestr FOK, také se můžete těšit na brněnskou filharmonii, chicagské symfoniky a další skvělé interprety. No a také si zasoutěžíme, protože už za méně než měsíc začne festival Dvořákova Praha, který je jedním z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby tady v našem hlavním městě. No a v dnešní soutěži budete mít možnost vyhrát vstupenky na koncert v Dvořákově síni Rudolfina, který v rámci tohoto hudebního festivalu proběhne 7. září od 20 hodin. Tak pokud máte zájem o vstupenky na tento koncert, soutěžte s námi už za pár minut na čísle 739 987 987. Tomu ale bude předcházet ještě několik skladeb. Nejdříve teď je hudba britského autora Frederika Dillia, od kterého si poslechneme jeho akvarel číslo 2, příjemná orchestrální kompozice, kterou nám zahraje anglický komorní orchestr na této raritní nahrávce pod taktovkou Benjamina Britna.

Příjemnou orchestrální skladbu pojmenovanou Akvarel číslo 2 od anglického skladatele Frederika Delia nám zahrál anglický komorní orchestr. Nahrávka byla pozoruhodná i tím, že dirigentem byl na této nahrávce jiný významný anglický skladatel, a sice Benjamin Britten. Pokračovat budeme v našem dopoledním programu teď hudbou Karla Orfa. Zazní úvodní sbor O Fortuna z kantáty Carmina Burana. Zaspívá nám Keenův smíšený sbor doprovázený pražskými symfoniky FOK. A jak jsem už zmiňoval, tak už za pár minut si také zasoutěžíme v našem vysílání o vstupenky na jeden z koncertů letošního 19. ročníku festivalu Dvořákova Praha.

Monumentální sbor O Fortuna z úvodu Orfovy kantáty Carmina Burana zazněl teď na Rádiu Klasik Praha v podání Kínova smíšeného sboru a symfonického orchestru FOK, který dirigoval Gaetano Delogu. A jak jsem sliboval, budeme teď tedy soutěžit o vstupenky na jeden z koncertů letošního 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Tento festival začne 5. září, pak bude trvat až do 23. září. Zahájí ho letos Filharmonika della Scala, italské těleso z Milána pod taktovkou Ricarda Šajího, kteří tedy zahrají Dvořákovu novosvětskou a také violončelový koncert se solistkou Julií Hagen. V rámci festivalu se představí celá řada hvězd, včetně houslisty Josefa Špačka, dirigenta Pava Jervyho, také houslistky Hilary Hahn, vídeňských filharmoniků a samozřejmě i vynikající čeští interpreti budou přítomni tady v Praze v rámci festivalu Dvořákova Praha. No a my budeme soutěžit dnes o vstupenky na koncert, který se uskuteční v rámci Dvořákovy Prahy v pondělí 7. září od 20 hodin v Rudolfinu v Dvořákově síni a zazní tam písňový repertoár, písně od Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Sergeje Rachmaninova a také třeba Ervina Schulhoffa. Můžete s námi soutěžit na obvyklém čísle 739-987-987 a to za obvyklých podmínek, tedy pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na zmíněné číslo jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Soutěžíme tedy o vstupenky na koncert 7.9. v rámci Dvořákovy Prahy, bude to pondělí od 8 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. No a na tomto koncertě za doprovodu vynikajícího klavíristy Kirila Gerštajna vystoupí rezidenční umělkyně letošního ročníku Dvořákovy Prahy. A já se ptám na jméno této pěvkyně, která je rezidenční umělkyní Dvořákovy Prahy v roce 2026.

Violončelista Michal Kaňka, doprovázený Pražským komorním orchestrem, nám hrál teď hudbu Antonia Vivaldiho. Byla to třetí věta z Vivaldiho violončelového koncertu A-moll. A my jsme během této skladby také soutěžili dnes s festivalem Dvořákova Praha, který začne už za méně než měsíc, bude to 5. září, pak bude trvat až do 23. září. No a do dnešní soutěže festival Dvořákova Praha věnoval vstupenky na recital v pondělí 7. září v Rudolfinu, kde za doprovodu klavíristy Kyrila Gerštajna vystoupí rezidenční umělkyně letošního ročníku Dvořákovy Prahy a zaspívá tedy písně od autorů jako Leoše Janáčka, Sergeje Rachmaninova nebo Antonína Dvořáka. No a já jsem se ptal tedy, kdo je rezidenční umělkyní letošní Dvořákovy Prahy. Správnou odpověď totiž, že je to mezzosopranistka Magdalena Kožená, tak tu mi jako první zatelefonovala paní Ludmila, která tedy vyhrála dvě vstupenky na tento koncert 7.9. a tímto ji ještě jednou gratuluji. No a informace o dalších koncertech letošního 19. ročníku festivalu Dvořákova Praha najdete samozřejmě i na webových stránkách, které jsou dvořakovapraha.cz.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

Je 7:30, posloucháte Radio Klasik Praha a Chicagští symfonikové, jeden z předních amerických orchestrů, nám teď zahráli čtvrtou větu z Beethovenovy druhé symfonie D-dur, tedy jednoho z Beethovenových ranějších symfonických děl ještě v klasicistním stylu. No a my budeme teď pokračovat hudbou Jaroslava Ješka, pozoruhodného skladatele, kterého určitě znáte jako autora písní pro Osvobozené divadlo, ale Jaroslav Ježek byl také skladatelem klasické hudby. Na Pražské konzervatoři studoval skladbu u Karla Boleslava Jiráka, Alojze Háby, Josefa Suka i Josefa Bohuslava Ferstra. Všichni tito mistři ho učili. Také byl členem hudební skupiny Mánesa. No a absolventským dílem Jaroslava Ješka v roce 1927 byl klavírní koncert, který mu tehdy hrála na absolventském koncertě Česká filharmonie, dnes nemyslitelná věc. A my z tohoto Ješkova klavírního koncertu uslyšíme druhou větu stylizovanou jako tanec tango, protože Jaroslav Ježek, který v tomto koncertu jaksi neudržel své jazzové sklony na úzdě a každou větu stylizoval v duchu dobových populárních tanců, tak my teď druhou větu tango uslyšíme v podání Brněnské filharmonie, kterou bude na nahrávce řídit Leoš Svárovský a solo na piano zahraje Igor Ardašev.

Jsou 10:15 a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha zazněla teď je druhá věta z klavírního koncertu Jaroslava Ješka. Koncertu, který byl skladatelovou absolventskou prací na Pražském konzervatoři. Tehdy můj v Rudolfinu v roce 1927 premiérovala Česká filharmonie se solistou Václavem Holzknechtem a my jsme teď poslouchali nahrávku Brněnské filharmonie se solistou Igorem Ardaševem. Byla to tedy druhá část koncertu Tango. No a Jaroslav Ježek má v letošním roce výročí. V září si budeme připomínat rovných 120 let od narození tohoto autora, který tedy zdaleka nepsal pouze populární písně. No a dále v našem programu zazní Dvořákova hudba v autorově vlastní úpravě pro smyčcové kvarteto, část cyklu Cypřiše, původně zpívaného, která se jmenuje O naší lásce nekvete to vytoužené štěstí. Píseň s depresivním názvem, kterou nám teď zahraje Panochovo kvarteto.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jsou 4 minuty před 10. Asi není třeba dlouze představovat skladbu, která teď dozněla, slavný sbor Aleluja z Händlova oratoria Mesiáš, oratoria, které je krásné nejen o Velikonocích nebo o Vánocích, ale třeba i 10. srpna. Byla to nahrávka souboru The English Concert. No a dále nám teď Rachmaninová zahraje Nicole Bolková druhou větu z klavírní sonáty číslo 2 bémol. A pak v našem programu dále uslyšíte třeba ještě Mozarta nebo už za pár minut také v rámci rubriky Novinka týdne. Dne zajímavé nové album s koncertantními díly filmových skladatelů. To vše máme na programu už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha. A teď tedy Rachmaninov v podání Nicole Bolkové.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme teď 6 minut po 10. vyslechli hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, třetí větu z hornového koncertu číslo 3 S dur. Opět nám hrál Chicagský symfonický orchestr, který už nám před pár minutami hrál Beethovena. Tentokrát to bylo pod taktovkou Claudia Abáda a solo měl dlouholetý solo hornista chicagských symfoniků, nedávno zesnulý Dale Clevenger. Pokračovat budeme rubrikou Novinka týdne a tentokrát si představíme zajímavé nové album filmových skladatelů, ovšem jsou to jejich díla zkomponovaná pro koncertní pódia, která natočil Singapurský symfonický orchestr.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Zajímavé nové album vydané 24. července vydavatelstvím Pentaton představuje skladby, které mistři takzvané hudby stříbrného plátna a držitelé Oscarů za filmovou hudbu zkomponovali pro koncertní pódia. Album nahrál Singapurský symfonický orchestr, jedno z předních asijských těles, s dirigenty Darylem Angem a Joshuou Tanem a v hlavní roli jsou tentokrát dechové nástroje. Od Johna Williamse zde najdeme dvě skladby z 60. let minulého století, dramatický jednovětý esej pro smyčce a také působivý koncert pro flétnu a orchestr, kde se skladatel nechal inspirovat technikami používanými při hře na japonskou flétnu shakuhachi. Solo hraje flétnista Jin Ta. Obě tato díla, napsaná ještě před Williamsovými prvními úspěchy v Hollywoodu, jsou nesporným důkazem jeho instrumentačního mistrovství. Dalším hollywoodským autorem zastoupeným na albu je Bernard Herrmann, o dvě dekády starší než Williams, který doprovodil hudbou třeba Občana Kanea nebo Scorseseho film Taxi, ale nejvíce se asi do povědomí zapsal s nepokojivou hudbou k Hitchcockově thrilleru Psycho. No a od něj natočili tedy singapurští symfonikové lirickou skladbu pojmenovanou Souvenir de Voyage, což by se dalo přeložit jako Vzpomínky z cest. Původně klarinetový kvintet, který zde zní v úpravě pro solový klarinet, hraje Ma Yue a smyčcový orchestr. No a třetím uváděným filmovým skladatelem na tomto albu asi nejméně známým je Hugo Friedhofer, který získal Oscara za filmovou hudbu v roce 1947, za hudbu k filmu Nejlepší léta mého života. Jeho jméno sice není uvedeno na obalu tohoto alba, nicméně členové dechové sekce singapurských symfoniků natočili na tuto novou nahrávku jeho velice zdařilý dechový kvintet z roku 1973. No a my si jako hudební ukázku z tohoto nového alba, které tedy vyšlo u vydavatelství Pentaton 24. července, poslechneme skladbu Johna Williamse, která se jmenuje Esej pro smyčce. Hrají singapurští symfonikové.

V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha jsme poslouchali skladbu Johna Williamse nazvanou Esej pro smyčce. Skladbu z 60. let minulého století, kterou natočili singapurští symfonikové spolu ještě s Williamsovým flétnovým koncertem a také skladbami dalších filmových skladatelů Bernarda Hermana a Huga Friedhofera na nové album, které vyšlo 24. července. Více se o něm můžete dočíst i na našich webových stránkách klasikpraha.cz v sekci Novinka týdne. No a na tomto novém albu, jak jsem říkal, je natočená i hudba Bernarda Hermana, tak si rovnou pojďme poslechnout nejslavnější soundtrack tohoto uznávaného amerického filmového skladatele, držitele Oscara. Bude to hudba, kterou složil pro Hitchcockův thriller Psycho z roku 1960. Zahraje nám Štrasburská filharmonie.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je krátce před půl jedenáctou a toto byla energická hudba Leonarda Bernsteina, slavného dirigenta, ale také skladatele, který napsal tuto svou druhou symfonii s podtitulem Věk úzkosti na motivy stejnojmenné Odenovy básně. No a tedy tuto rychlou část z této Bernsteinovy druhé symfonie nám teď hrála pianistka Beatrice Rana a spolu s ní orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papana. Dále hudba Mucia Clementiho od tohoto italského klasicistního skladatele, který ovšem působil velkou část svého života na britských ostrovech. Uslyšíme teď první větu jeho třetí symfonie G-dur, které se přezdívá Velká národní, a bude nám hrát těleso The Philharmonia pod taktovkou dirigenta jménem Francesco Davalos.

V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha jsme vyslechli první větu ze symfonie číslo 3 G-dur, přezdívané Velká národní, od italského klasicistního skladatele Muzia Clementiho, který údajně jednou třeba také svedl prý nerozhodný klavírní souboj s Mozartem. Byl to tedy autor především klavírní literatury, také výrobce klavíru, ovšem my jsme teď poslouchali jeho hudbu symfonickou. A byl to skladatel, který působil i na britských ostrovech a právě tam se budeme hudebně pohybovat v nadcházejících minutách našeho programu. Za chvíli nás čeká třeba také Mendelssohnova Skotská symfonie a ještě předtím hudba anglického skladatele Edwarda Elgara, od kterého si poslechneme krásnou melodii Nimrod z jeho variací na původní téma Enigma. Ovšem bude to zpívaná verze v úpravě pro komorní sbor na latinský text Lux Aeterna a tím sborem bude přední britský vokální soubor jménem Voices 8.

Vokální soubor Voices 8, jeden z předních komorních sborů současnosti, nám teď zpíval Elgarovu hudbu, část Nimrod z enigmatických variací, ovšem tedy v této vokální úpravě. No a na britských ostrovech ještě zůstaneme teď s hudbou Felixe Mendelssohna z jeho skotskou symfonií. Bude to její druhá část této skladatelovi třetí symfonie Amol a zahraje nám Pražská komorní filharmonie řízená Jiřím Bělohlávkem.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Posloucháte Klasik Praha.

V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha teď zpíval baritonista Tomáš Král, který přednesl tento madrigal s názvem De consoli il mio tormento od italského raně barokního autora Domenica Obíciho. Byla to nahrávka pořízená na Svatováclavském hudebním festivalu v roce 2017, což je festival každoročně pořádaný v září v Moravskoslezském kraji, který dává velký prostor i staré hudbě. Ten letošní ročník začne už 2.9. zahajovacím koncertem, který zahraje Kolegium 1704. Bude to v Ostravě v katedrále Božského spasitele. A kromě toho se představí v rámci festivalu pak ještě celá řada dalších vynikajících interpretů. Radek Baborák, Adam Plachetka, také vokální soubor Voices 8, který nám před chvílí zpíval i v našem vysílání, Schola Gregoriana Pragensis, no a mnozí další vynikající hudebníci. Více informací najdete na webových stránkách shf.cz a my budeme pokračovat Ravelovou hudbou. Třetí větu z klavírního koncertu pro levou ruku a orchestr zahraje solista Song Jin Cho s bostonskými symfoniky.

Na Klasik Praha teď zaznělo toto pastorále, čtvrtá část ze svity Masky a Bergamasky francouzského skladatele Gabriela Forého. Hrál nám komorní orchestr Orfeus a dále uslyšíme v našem programu dva klavírní virtuózy, kteří spojili síly na loni vydaném albu s Schubertovými skladbami pro čtyřruční klavír. Jsou to pianisté Bertrand Chamaillou a Leif Uwe Andsnes, jeden francouzský a druhý norský. A my teď v jejich podání uslyšíme finále z Schubertovy Fantazie pro čtyřruční klavír F-moll.

Slyšeli jsme finále z Schubertovy Fantazie pro čtyřruční klavír F-moll. Je to dílo z posledního roku Schubertova života a existuje řada nahrávek této skladby ve spolupráci všelijakých slavných pianistů. Toto byla nahrávka vydaná v loňském roce, kde se této skladby pro čtyřruční klavír chopili pianisté Bertrand Chamayou a Live Uwe Ansnes. Opět tu mám hudbu filmovou, teď to bude hollywoodský skladatel Jerry Goldsmith a hudba, kterou složil pro dobrodružný film z prostředí archeologických vykopávek v Egyptě s názvem Mumie z roku 1999. Hrát nám bude dánský národní symfonický orchestr.

0: nejmladším synem slavného českého virtuóza Jana Kubelíka a maďarské hravěnky Čáky Sélové byl světově proslulý dirigent Rafael Kubelík. V emigraci strávil dlouhých 42 let. Více o jeho životních osudech v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Ty už tam budem?
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Jsou 2 minuty před 11:30 a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha zněla teď hudba Vítězslava Nováka, českého skladatele Dvořákova žáka, který ve své malé svítě Exotikon využil různé etnické hudební motivy. Tato třetí věta, kterou nám teď zahrál pianista Martin Vojtíšek, tak ta byla založena na motivu laponském. No a dále tu máme hudbu Dmitrije Šostakoviče, tentokrát jeho violončelový koncert číslo 1 S-dur, slavné dílo napsané původně pro Mstislava Rostropoviče. Na této nahrávce bude solistou Sheku Kane Mason, mladý britský violončelista, který se mimochodem nedávno vrátil na koncertní pódia po několika měsíční pauze po úrazu levé ruky, tak už je v pořádku a opět koncertuje. No a na této nahrávce ho doprovodil symfonický orchestr města Birminghamu a dirigentka Mirga Gražinité-Tila.
1: Hello, this is Sheku Kane Mason and you are listening to Radio Classic Prague.

Je 8 minut po půl 12. Toto byla píseň od Giacoma Pucciniho Storiella d'amore, ovšem v instrumentální úpravě pro klarinet a orchestr, kterou nám zahrála klarinetistka Sharon Kamm, doprovázená Württemberským komorním orchestrem z Heilbronnu. Dále tu mám hudbu Hectora Berlioze, francouzského romantického skladatele. Poslechneme si předehru k jeho opeře Beatrice et Benedict, kterou Berlioz, velký fanoušek Shakespeareových her, napsal na motivy Shakespeareovy komedie Mnoho povyku pro nic. Bude nám hrát Bostonský symfonický orchestr, diriguje Charles Münch.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ladíte Klasik Praha.

Je 10 minut před 12. Posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla basová arie z Haydnova oratoria Stvoření Zeitfruchtbar, ale kterou nám teď zpíval basista Kurt Moll, doprovázený symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu pod taktovkou Leonarda Bernsteina. No a před 12. hodinou se ještě podíváme k řece Rýn, kterou měl velice rád Robert Schumann. Ironicky se také pokusil o sebevraždu skokem právě do této německé řeky, kde když tam trávil dovolenou se svou manželkou Klárou Schumannovou, tak tato příjemná dovolená v Porýní ho inspirovala k napsání symfonie S-dur číslo 3, které se přezdívá Rýnská. No a její druhou část, Scherzo, nám teď zahraje Vídeňská filharmonie pod taktovkou dirigenta Ricarda Mutyho.

0: Dvě minuty před 12. dozněla teď tato druhá část Schumannovy třetí symfonie Esdur, přezdívané Rýnská. Ricardo Muti řídil vídeňskou filharmonii a byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu tady na Klasik Praha. Tím odpoledním vás provede kolegyně Dita Hradecká, která se vám už za okamžik přihlásí od mikrofonu v našem studiu. V té příští hodině se na frekvenci 98,7 mimo jiné můžete těšit na Mahlerovu symfonickou hudbu, také Mendelsona, Smetanu, filmovou hudbu Ennia Morriconeho, ale dojde i na baroko a samozřejmě vynikající interprety, mezi nimiž budou třeba pražští symfonikové, také soubor Muzika Antiqua Praha, Liverpoolská filharmonie a celá řada dalších. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké pondělí třeba ve společnosti našeho vysílání a budu se brzy těšit opět na slyšenou.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak to bylo pěkné antré, které mi kolega Ondřej Fischer přichystal. Milí přátelé, srdečně vás zdravím od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Dita Hradecká vás dnes bude provázet odpoledním a podvečerním vysíláním. Teď máme 12 hodin a 4 minuty a právě skončil známý svatební pochod z hudby ke hře Sen noci svatojánské Williama Shakespearea. Hudbu napsal Felix Mendelssohn a Bartholdy a skutečně se stal populární tento pochod. Někteří jej slyšeli i vícekrát v životě. Hrál nám Clevelandský orchestr s podvedením George Sella a my teď se vydáme společně s Bedřichem Smetanou do přívětivé krajiny. Tak se jmenuje jedna z jeho čert, hraje Miroslav Sekera.

Tak to byla jedna z velmi nižních skladeb Bedřicha Smetany, Přívětivá krajina. Do ní nás uvedl pianista Miroslav Sekera. Během následujících hodin, konkrétně po druhé, budeme dnes soutěžit o dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu. Ten se koná vždycky ve čtvrtek v Bazilice svatého Jakuba v Malé Štuparské na Praze 1 na Starém městě. Takže sledujte vysílání, mám zde dvě vstupenky. Konkrétní datum tohoto koncertu je 13. srpna, takže pokud byste se rádi schladili v přítmí kostela svatého Jakuba a také viděli varhaníka při práci, což se často nestává, tak určitě navštivte jeden z koncertů festivalu a nebo zkuste soutěž. Po druhé hodině budeme vědět víc. Teď vám pošlu symfonii číslo 1 D-dur Gustava Mahlera. Česká filharmonie s Václavem Neumannem v čele natočila celý komplet Mahlerových symfonií. Toto je druhá věta.

Z archivní nahrávky České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem jsme si teď hráli symfonii číslo 1 D-dur Gustava Mahlera. Toto byla její druhá věta. Pokračujeme hudbou legendárního filmového skladatele Ennia Morriconeho. Jeho dílo si pro komorní obsazení upravili flétnistka Sara Andon a Simone Pedroni na klavír. Teď to bude téma z filmu Hodný, zlý a ošklivý.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla velmi bouřlivá hudba. Hudba, kterou napsal Benjamin Britten pro svou operu Peter Grimes. A právě bouři má znázorňovat tato mezihra. Nám hrála Liverpoolská královská filharmonie za řízení Libora Peška. Teď si pustíme hudbu dávnějších věků. Bude to Alessandro Grandi, italský skladatel období baroka, raného baroka. Muzikantikva Praha s Pavlem Klikarem v čele teď zahraje a zaspívá jeho Oskulé turné.

Slova z biblické písně písní si vybral ke zhudebnění Alessandro Grandi, skladatel, který působil také mimo jiné u svatého Marka v Benátkách. Znal se s Giovannim Gabrielem, také byl asistentem Claudia Monteverdiho, tedy nasával vědomosti hudbu od těch nejlepších. Steve Desjardins byl solistou a muzika Antiqua Praha hrála pod vedením Pavla Klikara. Teď si poslechneme část z baletu Petruška Igora Stravického. Redwood Symphony řídí Erik Kujavský.

Umouřenina, tak se jmenuje tato část z baletu Patruš Petruška Igora Stravinského. A my jsme slyšeli podání Redwood Symphony s Erikem Kujavským v čele. Opět jedna italská, to bude to La Catarina od Tarquinia Merulli. Soubor Il Giardino Armonico vede Giovanni Antonini.

Dozněla La Cattarina od Tarquinia Merulli a do horké Italiana přinesl italský soubor Il Giardino Armonico s uměleckým šéfem Giovannim Antoninem. Mimochodem víte, že italské památky teď mění otvírací dobu a bude otevřeno například Římské koloseum hluboko do nočních hodin země nebo stát. I municipality tak reagují na klima. Více už ve zprávách, ty budou ve 13 hodin. Teď si pustíme bagatelu a mol Ludwiga van Beethovena, která je ovšem notoricky známá pod jiným názvem Pro Elišku.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Eight, Ibai Chem, Collegium 1704, ukrajinský oktet Orpheus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla taková drobnost od skladatele Jana Antonína Losiho. To byl také vynikající loutnista a právě jeho loutnového díla se ujal Jan Čižmár, který sám dokáže hrát na tento nástroj. No a ten zkompletoval některé neznámé ještě partitury a společně s vynikajícími hráči ensemble Och ensemble, vedeného Martinou Pastuškou, tedy Orchestra Historična, natočil CDčko s Losiho hudbou. Teď ještě do 13. hodiny dáme prostor meditaci na staročeský chorál svatý Václav od Josefa Suka. Josef Suk, co by člen Českého kvarteta při koncertech chtěl touto meditací vyvážit povinnost hrát také rakouskou hymnu během první světové války. No ale meditace ta si skutečně získala velkou popularitu a je to krásná variace na tento staroslavný chorál. Pojďme si poslechnout teď orchestrální verzi, a to v podání orchestru FOK vedeného Petrem Altrichtrem.

0: podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Petra Altrichtera dozněla meditace na staročeský chorál Svatý Václave, kterou zkomponoval Josef Suk. Stalo se tak několik vteřin před 13. hodinou a to je čas, kdy uvádíme pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů jako Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá verliba.

0: platformy či odbory působící v kultuře v otevřeném dopise vyzvali vládu ke stažení nové státní kulturní politiky České republiky na léta 26 až 30, která vznikla na Ministerstvu kultury. Důvodem je způsob přípravy, který ji považují za netransparentní. Dopis žádá využití dokumentu o kulturní politice, který přijala předchozí vláda Petra Fialy na podzim. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádech desítek miliard korun a ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 220 tisíc lidí, stojí v dopise. Podle signatářů nový materiál vznikal s vyloučením veřejnosti a připravovala ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Tento postup zásadně narušuje transparentnost veřejné správy, uvádí dopis. Dnešní den bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejším dnem nadcházejícího týdne. Teploty podle aktuální výstrahy mohou vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Večer pak přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou doprovázet silnější nárazy větru. V úterý teploty přechodně klesnou až na 28 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Podobné teploty nás čekají ve středu a od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat na 31 stupňů. Změna charakteru počasí s mírným ochlazením a srážkami pravděpodobně nastane až v neděli. Tolik zprávy, teď si poslechněte mexický tanec George Gershwina.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl mexický tanec George Gershwina, hrál nám Cincinnati Pops Orchestra. Teď nás čeká skladba vážnějšího charakteru, a to koncert pro housle G-moll Maxe Brucha. Solo má Ray Chen a londýnský filharmonický orchestr řídí Robert Trevino.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD Sciaracula Baracula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Musica Antiqua. Co znamená Sciaracula Maracula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla příjemná filmová hudba, tentokrát partitura z filmu Nic nás nerozdělí. Hudbu napsal Fernando Velázquez. Teď je Antonín Dvořák a třetí z jeho legend. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Tak to byla příjemná hudba Antonína Dvořáka. Zahrála nám Pražská komorní filharmonie pod taktovkou svého zakladatele Jiřího Bělohlávka a slyšeli jsme třetí z cyklu Legendy. Teď Carl Philipp Emanuel Bach a jeho symfonie s číslem 1 G dur. Soubor The English Concert diriguje Trevor Pinnock.

Tak to je hudba už počínajícího klasicismu. Karl Philipp Emanuel Bach samozřejmě studoval díla svého velkého otce Johanna Sebastiana, ale vydal se zcela vlastní originální cestou. To jsme dobře slyšeli v jeho už první symfonii G-dur, kterou nám teď zahrál The English Consort pod vedením Trevora Pinnocka. Máme minutu po půl druhé, teď šavlový tanec z baletu Gajané Arama Chačaturiana.

Dozněla dynamický šavlový tanec z baletu Gajané a Rama Chachaturiana. Skladba plná lokálního koloritu. Teď v podání Royal Philharmonic Orchestra, kterou doplnil na svou zlatou flétnu James Galway. Polyptych pro housle a dva malé smyčcové orchestry je dílem Švýcara Franka Marténa. My si od tohoto skladatele, který preferoval díla duchovní a meditativní, poslechneme pátou část, a to v provedení Mnichovského komorního orchestru. Na housle má solo Gottfried Schneider.

Image de la glorification, tak se jmenuje tato část z polyptychu pro housle a dva malé smyčcové orchestry. Autorem je švýcarský skladatel Frank Martin a Gottfried Schneider měl solo. Mnichovský komorní orchestr řídil Hans Stadelmayr. Máme minutu do 13 hodin 39 minut, přesněji řečeno v pondělí 10. srpna, dnes, kdy slaví svátek Vavřinec a vy posloucháte Klasik Praha. Teď se rozbouří klaviatura v tónech etudy C-moll číslo 12 Friderika Chopina. Pianista je Sergej Acosta.

Pianista Sergeja Costa dohrál etídu zvanou Revoluční Frederika Chopina. A teď zazní krásná lyrická arie Romea ze druhého dějství opery Romeo a Julie Charlese Cunoda. Petr Nekoronec bude o ním Romem a Českou filharmonii vede Christopher Franklin.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě dozněla hudba Henryho Purcella, sonáta číslo 2 D-dur, a hrála nám Alison Balsom se svým ansámblem. Teď si poslechneme ukázku z díla zajímavého španělsko-argentinského autora Eduarda Graua, který žil ve 20. století. Komorní orchestr Anima Musica a také Jana Jarkovská na flétnu a Fabio Banegas na klavír nám teď zahrají část jeho koncertu nazvaného La Flor de Nido. Bude to pomalá věta.

Na motivy pohádek Tisíce a jedné noci vytvořil Nikolaj Rimský-Korsakov svoji symfonickou svitu Šeherezáda. Teď jsme slyšeli její čtvrtou část, nazvanou Svátek v Bagdádu. Chicago Symphony Orchestra vedl Daniel Barenboim, solo na housle měl Samuel Magad. Teď si pustíme jednu ze serenád pro velký orchestr Johannese Brahmse. Brahms napsal pouze 4 symfonie, ale tyto serenády se jim co do šíře vyrovnají. První serenáda zazní, a to její 6. částí v podání České filharmonie a Jiřího Bělohlávka.

Na Klasik Praha teď doznělo finále ze serenády pro velký orchestr číslo 1 Johannese Brahmse. Českou filharmonii vedl Jiří Bělohlávek. Následuje Ampromty pro violu a klavíra, skladba, která pochází z alba Šostakovič Discoveries, které vyšlo v loni u příležitosti 50. výročí úmrtí tohoto komponisty. Jak název napovídá, Ampromty, skladbička vznikla spontánně, jednorázově na základě improvizace. Tato vznikla v roce 1931, to byl Šostakovič 24letý. Zahrají nám Nils Mönkemeyer na violu a Rostislav Kramer na klavír.

Tak to byla poměrně neznámá část tvorby Dmitrije Šostakoviče. Rok jeho výročí, 50 let od úmrtí, to bylo v loni, vynesl na světlo některé ztracené nebo dosud neznámé skladby. Letos si připomínáme 120 let od narození Dmitrije Šostakoviče. Amprompty pro violu a klavír nám hráli Nils Mönkemeyer a Rostislav Krimer. Teď je nasleduje smyčcový kvartet číslo 24 Josefa Haydna. Menuet zahraje Katior Mosaik.

Dozněl jmenovat ze smyčcového kvartetu s číslem 24 a dur Josefa Haydna, který stejně jako za otce symfonie může být považován za otce právě tohoto žánru. Hrál nám francouzský Quatuor Mosaic. Následuje hudba z filmu Solo Star Wars Story od Johna Powella.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tak to bylo tango od Rolanda Dience, půvabná a efektní kytarová skladba. Hrál na Miloška Radagliča. Já mám pro vás pozvánku na Svatováclavský hudební festival. Září ještě nenastalo, ale už se blíží. 2. září začne tento festival a vyvrcholí ve svátek tohoto českého patrona 28. září. A opět promění kostely, koncertní sály a další místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Vedle velkolepých projektů nabídne letošní ročník také řadu komorních koncertů, které představí hudbu několika staletí v podání předních českých i zahraničních interpretů. Pokud chcete vědět víc o nákupu vstupenek a programu, dojděte se podívat na www.shf.cz. Zahájení bude 2. září v Ostravské katedrále patřit kolegiu 1704 pod vedením Václava Luxe. No a na závěr ve svátek 28. září takto uvede Svatováclavský festival monumentální oratorium Eliáš od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Více informací na www.shf.cz.

Houslista a specialista na barokní hudbu Giuliano Carmignola hrál solový part koncertu Johanna Sebastiana Bacha. Doprovázelo koncerto Köln. Teď je nás čeká partita Piccola pro klarinet a klavír, dílo Josefa Páleníčka. Hrají Irvin Veniš a Martin Kasík.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Flow My Tears, kaňte moje slzy. To byla píseň vynikajícího loutnisty a skladatele období renesance žijícího a pracujícího v Británii. Lea Desandre a Thomas Dunford nám teď přednesli jednu z jeho mnoha písní. Teď následuje Danzón Cubano, kubánský tanec od Aarona Copelanda. Hraje Baltimorský symfonický orchestr s Davidem Zinmanem v čele.

Tak to byl Danzón Cubano. Kubánský tanec od amerického autora Arona Copelanda. Baltimorský symfonický orchestr řídil David Zinman. Za 4 minuty máme 15 hodin a pustíme si teď téma z filmu Pán prstenů. Hudbu složil Howard Shore.

0: Dozněla působivá hudba z filmu Pán prstenů, Společenstvo prstenů. Napsali Howard Shore. Filmové hudbě, když trochu z jiné perspektivy, bude věnovaná i naše novinka týdne, kterou uslyšíte už za malý okamžik. Teď v 15 hodin a 3 minuty posloucháme hudbu Georga Filipa Telemana. Znít bude jeden z jeho kvartetů.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Na Klasik Praha teď dozněla hudba Georga Filipa Telemana, slyšeli jsme jeho kvartet G-dur v podání amsterdamských barokních solistů. A je čas na novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Zajímavé album, vydané 24. července vydavatelstvím Pentaton, představuje skladby, které mistři hudby Stříbrného plátna a držitelé Oscarů za filmovou hudbu zkomponovali pro koncertní pódia. Album nahrál Singapurský symfonický orchestr, což je jedno z předních asijských těles, s dirigenty Darylem Angem a Joshua Tanem. V hlavní roli jsou tentokrát dechové nástroje. Nemůže chybět jméno Johna Williamse, od něj zde najdeme dvě skladby z 60. let minulého století. Dramatický jednovětý esej pro smyčce a působivý koncert pro flétnu a orchestr, kde se skladatel nechal inspirovat technikami používanými při hře na japonskou flétnu shakuhachi. Dalším hollywoodským autorem zastoupeným na albu je Bernard Herrmann, o dvě dekády starší než Williams, jejíž hudbou doprovodil třeba Občana Kanea nebo Scorseseho film Taxikář. Asi nejvíce se však do povědomí zapsal s nepokojivou hudbou k Hitchcockově thrilleru Psycho. Na albu je natočena jeho lyrická skladba Souvenir de Voyage, původně klarinetový kvintet, který zní v úpravě pro solový klarinet a smyčcový orchestr. No a třetím, nejstarším a nejméně známým uvedeným skladatelem je Hugo Friedhofer, který získal Oscara v roce 1947 za hudbu k filmu Nejlepší léta našeho života. Friedhoferovo jméno sice není ani napsáno na obalu, členové dechové sekce singapurských symfoniků nicméně na tuto novou nahrávku natočili i jeho zdařilý dechový kvintet z roku

1973. No a my jako hudební ukázku si v podání singapurských symfoniků poslechneme skladbu Johna Williamse Esej pro smyčce z roku 1965.

0: Tak za touto hudbou tušíme mistra partitur, ale možná byste za ní nehledali jako autora Johna Williamse. Toto byl přesto, ano, tento velký tvůrce filmy, hudby filmové. Tentokrát ovšem ve skladbě určené mimo filmové plátno, tedy pro koncertní pódia. Byla to esej pro smyčce z roku 1965 a hrál nám Singapurský symfonický orchestr. To je naše novinka týdne, album, které představuje skladby nejen tohoto notoricky známého autora, ale také dvou méně známých, Bernarda Hermana a Huga Friedhofera. No a za okamžik si pustíme finále z jazzové světy Dmitrije Šostakoviče a představíme si také naši soutěž.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl efektní závěr finále ze jazzové světy číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Hrál nám Královský koncertní orchestr Amsterdam za řízení Richarda Šajho. A teď k té dnešní soutěži. Mám zde dvě vstupenky na koncert v rámci festivalu, který se koná ve svatého Jakuba v Malé Štuparcké na Starém městě Pražském. Tento mezinárodní varhaní festival už vstoupil do vstupu je teď do čtvrté desítky. No a těží z výhody, jako jsou největší varhany v České republice, svatojakubské varhany. A kromě toho samozřejmě je zde úžasná akustika. Na každém koncertu z tohoto festivalu, který vždy ve čtvrtek rozeznívá tyto velké varhany, můžete varhaníka nejen slyšet, ale také vidět v přímém přenosu z kůru baziliky na plátně umístěném v přední části. No a konkrétně tento koncert, který se koná už 13.8., nabídne recital Jana Rotrekla. To je mladý vítěz soutěže mladých varhaníků v Opavě a opakovaně získal také vavříny v soutěži Organum Regium v Pardubicích. Absolvoval studium hry na varhany ve Francii a také pokračoval ve Vídni. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů, takže je to opravdu jaksi velmi šikovný mladý hudebník. Jaký program si Jan Rotrekl vybral, tak jsou to díla od Charlesa Marie Vidora nebo Marka Durifleho a předcházet bude barokní úvod z dílny Buxte Hudeho nebo Jeana Philippa Rameaua. Tak přijďte se podívat na Jana Rotrekla, jeho varhaní recital do baziliky svatého Jakuba začíná v 19 hodin. Já zde mám dvě vstupenky, o které budeme za okamžik soutěžit. Telefonní číslo, na které budete volat svou odpověď, je 739 987 987. A tady je Netopír, předehra k této operetě Johana Strause Mračího.

Tak to byl král valčíků a také operet Johannes Strauss, Johann Strauss mladší. My jsme vyslechli předehru k jeho operetě Netopír, a to v podání Orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě, který vedl Johannes Wildner. A máme tu soutěž, tentokrát o dvě vstupenky na recital varhaníka Jana Rotrekla, který má už tento čtvrtek 13. srpna v Bazilice svatého Jakuba, což je kostel nebo chrám na Starém městě pražském. Tento recital začíná v 19 hodin a kdybyste třeba teď nemohli, tak ještě festival pokračuje dalšími večery až do 24.9. Budu se ptát a vy prosím volejte, pokud jste v uplynulých 14 dnech od nás žádnou cenu neobdrželi. 739-987-987 je náš telefon a otázka zní takto. Svatojakubské varhany jsou do počtu píšťal největší varhany v České republice. Mají neuvěřitelných 8277 píšťal. Já se ale ptám, kolik mají tyto varhany rejstříků? Kolik rejstříků mají varhany u svatého Jakuba? Nabídnu možnosti za A 52, za B 91 a za C 103. Kolik rejstříků mají tyto varhany o 8200 píšťalách? Za A 52, za B 91, za C 103.

Eduardo Di Capua a jeho známá píseň O Sole Mio právě teď je dozněla na Klasik Praha, a to v podání Juana Diego Floreze. No a my jsme, milí posluchači, stihli odsoutěžit. Posluchač Pavel správně zavolal s odpovědí, že svatojakubské varhany mají 91 rejstříků. Rejstříky to jsou taková ta táhla, takové ty čudlíky, které varhaník nebo jeho pomocník obsluhuje a díky kterým se mění zvuk varhan a varhany disponují skutečně nepřeberným množstvím těchto kombinací. Na varhany do svatého Jakuba si můžete zajít každý čtvrtek až do 24. září. No a my gratulujeme a další výherci samozřejmě budou následovat v dalších dnech, tak zůstaňte s námi. Pokud vás zajímá ještě otázka varhan a otázka také dat, tak vězte, že, jak už jsme řekli, svatojakubské varhany mají 8277 píšťal, ale pokud bychom, jsou tím pádem v České republice největší, ale pokud bychom měli hodnotit varhany podle počtu rejstříků, pak by to prvenství získali Englerovy varhany v chrámu svatého Mořice v Olomouci. Ty mají 95 rejstříků, ale těch píšťal přece jen o něco méně. Pojďme si teď poslechnout klavírní trio G-moll Bedřicha Smetany. Druhou větu hrají Wagnerovci.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Posloucháte Klasik Praha.

A to už byla světa planety Gustava Holsta. Toto byl Mars, zvěstovatel války, velmi sugestivní psaní. Berlínskou filharmonii řídil Simon Rattle. Teď se uklidníme hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Zazní jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 3D dur. Solistkou je Beatrice Rana a od klavíru řídí Amsterdam Symfonietu.

Tak to bylo finále z Haydnovy symfonie s číslem 102 vrcholného díla v tónině B-dur. Slyšeli jsme nahrávku London Classical Players s Rogerem Norringtonem v čele. Hudba rozněla v 16 hodin na 5 minut. My pokračujeme třetí větou ze symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Českou filharmonii v této nahrávce vede Jiří Bělohlávek.

Dozněla třetí věta z 8. symfonie G-dur Antonína Dvořáka. Této nahrávce jsme vyslechli orchestr České filharmonie v čele s Jiřím Bělohlávkem. A následuje Brazileira, dílo z cyklu Skaramuš od Daria Mioda. Na saxofon bude hrát Johannes Ernst a symfonický orchestr berlínského rozhlasu řídí Vladimír Jurovský.

Tak to bylo takové odlehčení v dnešním odpoledni. Máme 16 hodin a 15 minut a toto byl Skaramuš Daria Mioda v podání saxofonisty Johannese Ernsta a Symfonického orchestru Berlínského rozhlasu. Teď si pustíme hudbu filmovou, bude to romance z filmu Dobrodružství Robina Hooda od Ericha Wolfganga Korngolda, rodáka z Brna, který uspěl v Hollywoodu. Renaud Capison na housle a bruselská filharmonie pod vedením Stevena Deneva.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Doznělo trio Esdur Johannese Brahmse, toto bylo Scherzo. Trio napsané pro klavír, housle a lesní roh. A to lesní roh přirozený, nikoli ten s těmi s soustavou různých ventilů. Marta Archerič byla naši pianistkou, na housle hrál Renaud Capison a na lesní roh David Guerrier. Teď tu máme skladbu Antonie Bembo, což byla jedna z benátských skladatelek a zpěvaček barokní éry. Aby Pietà di me bude zpívat Céline Chen za podpory souboru L'Arpeggiata.

Píseň Antonie Bembo a Aby pietà di me, měj se mnou slitování, zaspívala Celine Shen. Hrál soubor L'Arpeggiata vedený Kristinou Pluhar. Hráli jsme si z alba Wonder Women, které přivádí na scénu barokní ženské skladatelky Itálie 17. století. A je tady pastorální svita Emanuela Chabriera. Hrají vidinští filharmonikové pod vedením Johna Eliota Gardinera.

Skerco Valčík od Emanuela Chabriera, součást jeho pastorální svity, právě dozněla v podání vídeňských filharmoniků a Johna Eliota Gardinera. Stále posloucháte Radio Klasik Praha, je pondělí 10. srpna, svátek slaví Vavřinec. Teď to bude opět něco pastorálního, ovšem tentokrát známější kousek symfonie číslo 6 Ludwiga van Beethovena. Část nazvanou Bouře teď zahraje Tonhalle Orchestr Zürich s Davidem Zinmanem v čele.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Ladíte Klasik Praha.

Doznělo virtuózní allegro ze sonáty, původně houslové, ovšem upravené pro trubku od Tomasa Giovanniho Albinoniho. Skotský ensemble od trubky řídila Alison Bolsom. A teď to budou brilantní variace B-dur od Frederika Chopina. Na klavír hraje Ivan Klánský.

A toto byla svita Iberia od Izáka Albénice. Eduardo Mata dirigoval Dalaský symfonický orchestr. Pokračujeme předehrou z opery Síla osudu Giuseppa Verdiho. New Philharmonic Orchestra London řídí Igor Markevič.

Na vlnách Klasik Praha dozněla předehra k opeře Síla osudu od Giuseppa Verdiho. Slyšeli jsme New Philharmonic Orchestra London, který řídil Igor Markevič. No a na řadě je opět jedna filmová partitura. Je to z Bondovky Casino Royale od Davida Arnolda.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tak to bylo preludium nazvané Jarní vody od Sergeje Rachmaninova. Hrál nám americký pianista Earl Wild. 17 hodin a 20 minut. Teď mám pro vás pozvánku na konec srpna. V Litni, v krásném malém městysu na Berounsku, se 29. srpna od 20 hodin uskuteční open air představení. Jedinečný hudební zážitek, hvězdně obsazená opera Prodaná nevěsta. Ože na nádvoří barokního zámku Liteň a tato česká operní klasika Bedřicha Smetany, která slaví už 160 let od premiéry, se publiku představí ve špičkovém provedení. Mařenku stvární Kateřina Kněžíková, jedníkem bude Daniel Matoušek a role Kecala se ujme Adam Plachetka, což jsou pěvci už dnes světového renomé. Tak přijďte se podívat, více informací najdete na zámekliteň.cz. Vstupenky jsou v prodeji. Nutno říci, že nejde o kompletní představení scénické, bude to zkrácená verze. Hrát bude orchestr Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry. A také samozřejmě se tam dopraví do Litně pěvecký sbor Národního divadla. Nicméně o podívanou nepřejdete, bude tam také různá projekce, vizuální podívaná a videomapping. To vše má na starosti režisér scénického řešení Michal Caban. Teď v návaznosti na to si poslechněme duet Věrné milování z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Tentokrát bude zpívat Gabriela Beňačková a Petr Dvorský.

Dozněl známý duet z Prodané nevěsty. Mařenkou byla Gabriela Beňačková, Jeníkem Petr Dvorský. Legendární nahrávka, na které se podílela i Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem. No a teď zazní dvojkoncert pro dva fagoty od klasicistního skladatele Antona Zimmermana. Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini hrají společně se souborem Rezonanza Praha.

Dva skvělí hráči na fagot, Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini, zahráli třetí větu z dvojkoncertu F-dur od Antona Zimmermana. To byl současník Vaňhalův, působil v Hradci Králové a v Bratislavě jako chrámový varhaník. Ondřej Šindelář tuto partituru nalezl v archivu Pražské konzervatoře a pozoruhodné je, že až na prostřední větu je tento koncert prakticky shodný s koncertem Vaňhalovým, který se hraje častěji. Kdo s obou autorů je tedy tím, kdo napsal první a třetí větu, není úplně jisté. Jisté je, že teď bude znít hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, poslechneme si třetí část jeho koncertu E-moll pro housle. Solistou je Itzhak Perlman a koncert Hepavu orchestra řídí Bernard Haitink.

podání skvělého huslisty Itzaka Perlmana a koncert Chebou orchestra s Bernardem Haitingem v čele dozněla třetí věta z koncertu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Teď si pustíme finále s variací Enigma z cyklu, který napsal britský skladatel Edward Elgar. Zahraje nám Royal Philharmonic Orchestra London pod vedením Yehudiho Menuhina.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD Sciaracula Maracula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Musica Antiqua. Co znamená Sciaracula Maracula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Zději už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tak tato hudba, tuto hudbu napsala Alma Mahlerová pod dívčím jménem ještě jako Schindlerová. Totiž byla také nadanou skladatelkou, školila se u Alexandra Cemlinského. Ještě jeden skladatel tam byl, který byl do ní zamilován. Tak přátelé, už je to nějaká doba, co tady sedím za tím mikrofonem a od toho to pochází. Tak brzy si na to jméno toho skladatele vzpomenu. Každopádně autorem textu písně je Rainer Maria Rilke a Alma byla velmi šikovná hudebnice. Poté, co si vzala ovšem Gustava Mahlera, velkou osobnost skladatelskou, tak zcela rezignovala na svou vlastní tvorbu. My jsme teď slyšeli Elis Kalivert, sopranistku, a Marianu Šeriňan, klavír. A dáme teď prostor ho bojovému koncertu Františka Vincence Kramáře. Jan Adamus je solistou a komorní orchestrální solisté České filharmonie. Hrají pod vedením Vladimíra Válka.

Na Klasik Praha dozněl koncert pro hoboje v dur od Františka Vincence Kramáře. Jan Adamus hrál solový part v rondu a komorní solisté České filharmonie hráli pod taktovkou Vladimíra Válka. Teď nás čeká jeden ze symfonických tanců Edvarda Grieha a blížíme se pomalu k 18. hodině, kdy nás čekají poslední zprávy.

0: Taková norská obdoba slovanských tanců, to jsou čtyři symfonické tance Edvarda Grieha. Jeden z nich jsme právě vyslechli, a to v podání Alsterského orchestru s Vernonem Handlem v čele. Je 18 hodin a 2 minuty, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Na nevybuchlém dronu nalezeném na letišti v Lipsku našli vyšetřovatelé stopu DNA. Ta se shoduje se vzorkem nalezeným po žhářském útoku na logistické centrum firmy DHL v témže městě, který se odehrál 20. července roku 2024. Evropští vyšetřovatelé v souvislosti se sérií požárů způsobených zápalnými zařízeními v zásilkách z roku 2024 identifikovali celkem 22 podezřelých s údajnými vazbami na Rusko. Nejméně 20 lidí dnes zahynulo při zemětřesení na západě Kolumbie. Otřesy o síle 7,4 stupně Richterovy škály byly cítit i v Ekvádoru a v Panamě. Ve městě Cali se zřítilo nejméně 20 budov, přičemž v sutinách je uvězněn neznámý počet lidí, uvedly úřady. Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Choco. Nebylo zatím vydáno varování před tsunami. První velké dávky tamoxifenu, který užívají pacientky při léčbě rakoviny prsu, pomohly. Lék se do části lékáren vrátil. Pacientky by se nicméně měly stále ještě o jeho dostupnosti informovat předem. Zdaleka není dostupný v celé síti. Tamoxifen, který v Česku dlouhodobě chyběl, se koncem minulého týdne začal vracet k pacientkám. Aktuálně ho znovu nabízeli jak velké řetězce, tak vytížené lékárny v onkologických centrech. Už po třetí po Rossiniho Popelce a Donizettiho Donu Pascálovi se do obecního domu v Praze vrací poloscenické provedení

0: Jaké bude počasí zítra? Úterý nabídne polojasnou oblohu, během odpoledne se od severozápadu vyjasní. Ranní minima poklesnou až na 19 až 14 stupňů. Odpoledne teploměr ukáže mezi 26 do 30 stupňů. Na severu a severovýchodě území zůstane kolem 24. Povane mírný vítr ze severních směrů. Tak to je, myslím, vítaná zpráva pro dnešní dusný večer. Dita Hradecká pokračuje ještě v tuto hodinu, než se s vámi rozloučí. Pojďme si teď pustit preludium k Faunovu odpolední Claude Debussyho.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla ikonická skladba hudebního impresionismu Faunovo odpoledne. Preludium Claude Debussyho hrál nám Los Angeles Symphony Orchestra pod taktovkou Andrého Prevena. Následuje koncert pro čtyřruční klavír s orchestrem od skladatele Jana Nováka. Druhou část hrají Dora Novák Wilmington, Karel Košárek a Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Tomáš Netopil.

Tak toto byla hudba skladatele Jana Nováka, českého skladatele, který dlouho žil v emigraci. Byl také milovníkem latiny, což se promítá do názvu jeho děl. Tento koncert pro čtyři ruce se jmenuje Concentus Biugis. Hráli Dora Novák Wilmington, skladatelova dcera, a Karel Košárek. Tomáš Netopil řídil Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Přichází Air ze Světy číslo 3 Johanna Sebastiana Bacha. Vychutnejte si provedení English Consort s Trevorem Pinnockem.

0: Nejmladším synem slavného českého virtuóza Jana Kubelíka a maďarské hraběnky Čáky Sélové byl světově proslulý dirigent Rafael Kubelík. V emigraci strávil dlouhých 42 let. Více o jeho životních osudech v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Určitě jste poznali geniální první větu z Novosvětské symfonie, symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Tentokrát jsme si hráli z podařené nahrávky Los Angeles Philharmonic s Gustavem Dudamelem v čele. Milí přátelé, je 6:45, čeká nás poslední ukázka. Poté dnes v 19 hodin si můžete poslechnout seriál Slavná auditoria a v 20 hodin vás čeká koncert bez smokingu, tentokrát s hudbou Petra Iliče Čajkovského. Nahrávky, jeho serenád, symfonie a tak dále spojuje jméno orchestru, to je Česká filharmonie a dirigenta Semjona Byčkova. Tak to bude nálož romantické hudby orchestrální v 20 hodin a v 19 Slavná auditoria. Teď je to Jan Josef Rezler a jeho koncert pro klavíra orchestra Esdur. Na dobový klavír hraje Alena Hönigová, orchestr Eisenberg řídí Jiří Sicha. Rita Radecká se od mikrofonu loučí, přeje vám krásný večer a těším se na slyšenou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Ladíte Klasik Praha.
7: Slavná auditoria.
6: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
8: Těžištěm festivalů klasické hudby, ale také koncertních cyklů a dalších večerů tohoto typu vždy byla, je a i do budoucna zůstává hudební produkce. Za tou diváci přicházejí, na tu se těší, ta je zajímá. Během posledních let se ale mezi řadou diváků objevuje i jiné přání. Mnohé o tom prozradil nedávný průzkum diváckých preferencí, který byl uskutečněn na přání jednoho z čelných anglických orchestrů ve spolupráci s BBC. Zmíněné symfoniky, respektive jejich vedení, zajímala celá řada okolností, které koncerty klasické hudby provázejí. Ptali se na to, v kolik by měli začínat, kde se mají odehrávat, jak se na tyto příležitosti oblékat, zda se během koncertu smí fotografovat, či dokonce pořizovat soukromé videozáznamy. A v neposlední řadě padla otázka, čím a proč by si publikum přálo večery klasické hudby vylepšit, co by pro něj bylo obohacením. Nepřekvapí, že drtivá většina odpovědí se lišila podle toho, v jaké věkové kategorii se respondenti nacházeli. Mladí do 30 let, kterých ovšem stále není v koncertních síních či operních domech většina, se vyjadřovali jednoznačně. Koncerty ať se konají v uvolněné atmosféře, nejen pod širým nebem, ale i pod střechou hudebních sálů. Začínat mohou poměrně pozdě. Především ale nemá být očekáván či přímo vyžadován večerní oděv. Za to je možno během koncertu používat mobil, fotit či nahrávat a dokonce výsledek hned odesílat na sociální sítě.

zpívat. Nazvěme ho třeba hovory H, jako hudba, buď před koncertem, anebo po něm. Stále častěji jsou vyžadovány, ať už hraje ten či onen solista, jakýkoliv orchestr a diriguje ho kdokoliv, třeba v blahé paměti Jiří Bělohlávek. Připomeňme si jej v jedné z posledních nahrávek, v níž řídil Českou filharmonii. Z jejich společného dvořákovského kompletu zazní závěrečná věta z Dvořákovy symfonie číslo 8 G-dur.

O Jiřím Bělohlávkovi jsem se před hudební ukázkou nezmínil náhodou. Mezi mnoha vzpomínkami, které na něj v paměti uchovávám, je i pozdní večer na podzim roku 2014 ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. V rámci tehdejšího ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha se totiž Marek Vrabec, zodpovědný za program, odhodlal vkročit do neprobádaných vod. Se svým týmem se rozhodl nabízet divákům cosi navíc a po některém z koncertů je pozvat na veřejnou diskusi s protagonisty. Netroufl si tehdy uspořádat besedy přímo na pódiu Dvořákovy síně. Panovala obava, že většina diváků odejde, jakmile hudba i závěrečný potlesk dozní, a že v sále bude trapné poloprázdno. A tak se historicky první aftertalk, hovor po potlesku, uskutečnil v jednom ze salonků, které síň v rovině balkónu obkružují. Výsledek všechny překvapil. Jiří Bělohlávek a solista večera, arménský violončelista Narek Haknazarian, vzbudili tak velký zájem, že lidé zaplnili salonek do posledního místa, ale stáli i ve dveřích či na chodbě a snažili se pochytit každé slovo, které k ním dolehlo. Nápad se ujal. Během dalšího tuctu let jsem měl na Dvořákově Praze možnost vést a často i tlumočit kolem 60 těchto hovorů. S domácími osobnostmi klasiky typu Iva Kahánka, kdy se musel diváky přesvědčovat o nezbytném konci debaty poukazem na rčení, že večer už má na Kahánku. A nebo se zahraničními hvězdami od amerického houslisty Joshua Bella po izraelského dirigenta Lahava Shaniho. Vesele diskutoval, aniž tušil, co se v jeho vlasti odehraje za několik dní při teroristickém útoku 7. října 2023. Čím dál tím zřetelněji jsem si uvědomoval, že vést hovory po potlesku neboli aftertalks není jen věcí důkladné přípravy, ale i psychické odolnosti. Nikdy se totiž dopředu neví, v jakém rozpoložení se účinkující dostaví. Má-li pocit, že se mu vystoupení vydařilo, bývá uvolněný a někdy i ochotný mluvit do nekonečna, což ovšem není účelem. Mnohem horší je ale opačný extrém. Ať už se po právu nebo mylně hvězda večera domnívá, že její výkon neobstál, nejraději by se viděla v šatně či na hotelovém pokoji, nikoli znovu na pódiu. A pak se může stát, že odpovídá neochotně či přímo podrážděně, dokonce ironicky. Navždy budu za to vzpomínat na neskonale laskavé solisty, jakými byli při diskusích před diváky, například houslista Gil Shehem anebo klavírista Boris Gildburg. No a Gil Shehem bude teď solistou v závěrečné větě z koncertu číslo 1 G-moll Maxe Brucha. Doprovází Filharmonia Orchestra, řídí Giuseppe Sinopoli.

K hovorům H o hudbě s protagonisty koncertů existuje i opačný přístup než ten, charakterizovaný jednoslovně jako aftertalk. Některé z festivalů, například Pražské jaro, anebo koncertních cyklů namátkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu či Plzeňské filharmonie, pořádají debaty před diváky naopak formou pre-talks, neboli hovorů před koncertem. Znám to v Olomouci, kde má Moravská filharmonie pro tento účel k dispozici Mozartův sál, umístěný v samém sousedství koncertní síně, do kterého se vměstnají diváci ochotni přijít o hodinu dřív. Je na každém z pořadatelů, jaký přístup k hovorům H zvolí a k jakému řešení se přikloní. Každá z variant má svá pro a proti. O možných nesnázích provázejících debaty po koncertě už padla zmínka. K níž se sluší připojit ještě poznámku, že ne každý divák je ochoten zůstat trpělivě na svém místě i docela dlouho do noci. Ve vztahu k účinkujícím sobě ovšem hovor před potleskem, pre-talk, skrývá jiný zádrhel. Bývá sice pořádán tak, aby měl protagonista následujícího vystoupení chvíli na oddech, na to, aby tak říkajíc v hlavě přepnul z polohy zaměřené na mluvu směrem k soustředění na svůj umělecký hudební výkon. Hovor totiž začíná hodinu před koncertem a trvá 30 minut, aby se poté umělec ukryl do šatny a měl klid. Ne každý, ale přesto na podobné řešení kývne. Zdálo by se samozřejmé, že mladší, dosud méně suverénější solisté jej odmítnou, protože jsou před svým výkonem nervózní. A naopak ostřílení borci nemají námitek, neboť trému už dávno překonali, v praxi to ale bývá pestřejší. Protože každý z nás má jinou duši a tím pádem i odlišnou psychiku. Zmíněné diskuse mi každopádně nabídly příležitost k hlubšímu vhledu do dramaturgie regionálních symfonických těles, v tomto případě Moravské filharmonie Olomouc. Navzdory omezeným rozpočtům dokáží totiž tato tělesa přivábit ke spolupráci i významné osobnosti světové hudební scény. Možná si mnozí diváci ani neuvědomují, s jakou hvězdou mají právě čest. Příklad nad jiné. Před časem nadchla tamní, tedy olomoucké publikum, srbská klavíristka žijící převážně v Berlíně, Tamara Stefanovič. Když jsem se na debatu s ní připravoval, užasl jsem, co všechno už absolvovala. Koncertovala s filharmoniky v Chicagu, Tokiu, São Paulo či v Londýně. A to buď v tamní ohromné Royal Albert Hall, anebo v komorní Wigmore Hall. Správně si ale Tamara váží diváků kdekoliv, kam je pozvána. A hvězdným chováním rozhodně netrpí. V Olomouci předvedla Tamara Stefanovič ikonický Ravelův koncert pro klavír levou rukou. Nahrávku s touto pianistkou k dispozici nemáme, ale nabízíme dvě závěrečné části z tohoto Ravelova koncertu, podání Seonkien Cho a Bostonského symfonického orchestru. Provedení řídí Andris Nelsons.

Přání dozvědět se o hudbě, které je ten či onen koncert zasvěcen, nemívá každý. U někoho převládá příklon k tomu, co bývá nazýváno l'art pour l'art, neboli umění pro umění. Chce být osloven hudbou v její čisté podobě, nebýt zatížen informacemi navíc. Udělat si na ní vlastní názor, prožít ji po svém. Je ale zdá se stále více těch, které naopak různé souvislosti zajímají. Buď ryze hudební, o kterých dokázali mluvit ve svých televizních pořadech Leonard Bernstein nebo Václav Neumann. A nebo širší kontext, tedy to, co si účinkující myslí o sobě i o době, čím je pro ně hudba a jak žijí mimo ní. Ať už před či po potlesku, hovory H se už i v našich koncertních sálech či jejich bezprostředním okolí pevně usadili. Na závěr pořadu vzpomeneme na Leonarda Bernsteina nejen jako na popularizátora hudby, ale i jako na skladatele. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia zahraje závěr z jeho symfonie číslo 2 Věk úzkosti. Na klavír hraje Beatrice Rana, řídí Antonio Pappano.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: Dnešní večer na Klasik Praha bude patřit hudbě ruského skladatele Petra Iliče Čajkovského. Vybrali jsme pro vás ukázku z nahrávacího projektu Čajkovského symfonického díla, který uskutečnila Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semionem Byčkovem. Dnes v rámci koncertu bez smokingu nabídneme Čajkovského symfonii číslo 5 E-moll a serenádu pro smyčce C-dur opus 48. Pátá Čajkovského symfonie, označená E-moll, je věnována Theodoru Avelemanovi, německému hudebnímu kritikovi a spisovateli. Skladatel ji vytvořil v roce 1888, 10 let po předchozí čtvrté symfonii, neboť se, jak sám psal své mecenášce a přítelkyni Naděždě von Meck, vypsal. Přesto skladbu napsal během několika málo týdnů, a to na svém venkovském sídle v obci Frolovskoje u Klinu. Premiéra se konala v Sankt Petersburgu v listopadu téhož roku. Přestože kritika označila symfonii jako nejvýznamnější hudební událost své doby, Čajkovský sám ji považoval za nepovedené dílo, především kvůli finále, a cenil si výše symfonie číslo 4. Nicméně jeho pátá patří dnes spolu s jeho šestou k těm nejoblíbenějším. Další položkou dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha bude Čajkovského půvabná serenáda pro smyčce C-dur. Petr Iljič Čajkovský měl ve svém životě jednu velkou lásku, již se nikdy nevzdal, a především ji vždy horlivě obhajoval. Hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Poprvé se s ní setkal už v 5 letech, kdy na domácím orchestrionu uslyšel árii Cellini z Dona Giovanniho a od té doby jí byl uchvácen. Skladatel se Mozartem i zcela vědomě inspiroval, například ve variacích na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33 a také ve 4 orchestrálních svitách i serenádě pro smyčce opus 48. Toto dílo vzniklo na podzim roku 1880 v době, kdy Čajkovský hledal cestu

0: druhé věty a vzestupné a sestupné motivické prvky první věty jsou začleněny též do následující elegie. Ve čtvrté větě s podtitulem Ruské téma se plně rozvine lidová melodika. Andante rozezní burlacká píseň Na louce, Allegro exponuje staroruskou píseň Pod zelenou jabloní. Serenádu věnoval Čajkovský violončelistovi a kolegovi z Moskevské konzervatoře Karlu Albrechtovi. Poprvé zazněla v roce 1880 na soukromém koncertě této instituce. Veřejně byla provedena o rok později v Petrohradě pod vedením českého dirigenta Eduarda Nápravníka. Dnes večer ovšem na Klasik Praha zazní obě Čajkovského díla v podání České filharmonie pod taktovkou Semjona Bičkova.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
2: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Dobrý den u poslechu Rádia Klasik Praha. Dnes se budeme věnovat dvěma vizionářům, jejichž rukopis poznáte po pár vteřinách. Mexickému mágovi Guillermo del Torovi a americkému mistru gotického hororu Timu Burtonovi. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Začnu snímkem Purpurový vrch. Je to jedna z mnoha spoluprací del Tora se španělským skladatelem Fernandem Velázquezem. Del Toro hledal hudbu, která by zněla jako zraněné srdce. Skladatel proto nechal orchestr hrát velmi blízko mikrofonu, aby divák občas slyšel nádechy hudebníků a vrzání dřeva nástrojů. Hlavní téma není jen doprovodem, ale reprezentuje samotný dům rodiny Sharpových, který je hlavním dějištěm.

Ladíte pořad Hudba stříbrného plátna. Z dalších deltorových prací chci zmínit Pinokia, vysněný projekt mexického režiséra. Na něm spolupracoval s francouzským skladatelem Alexandrem Desplatem. Tento oscarový autor s

rozhodl pro unikátní koncept, protože je Pinocchio vyrobený ze dřeva, téměř celý soundtrack je nahraný výhradně na dřevěné nástroje. Slyšíme flétny, hoboje, fagoty a obrovské množství perkusí, zejména marimbu. Tato organická hudba dodává filmu neuvěřitelnou hřejivost, která kontrastuje s fašistickým pozadím příběhu.

Po Pinokiovi od Guillerma del Tora už míříme do světa vizionáře Tima Burtona. A jako první chci zmínit film mého mládí, Střihoruký Edward. Sám skladatel Danny Elfman považuje tento soundtrack za své nejoblíbenější dílo. Je to hudební definice Burtonovského stylu, kombinace dětské nevinnosti a tragického osudu. Klíčovým prvkem je dětský sbor a čelesta, nástroje připomínající zvonkohru, které vytvářejí dojem pohádky. Legendární scéna, kdy Edward vyřezává ledovou sochu a vytváří sníh, je považována za jeden z nejdokonalejších souzvuků obrazu a hudby v historii kinematografie.

Je jasné, že spojení Tim Burton a Danny Elfman funguje dokonale a důkazem je taky jeden z nejtemnějších počinů, horor Ospalá díra. Soundtrack je jedním z nejvelkolepějších výkonů Dannyho Elfmana. Aby podtrhl atmosféru legendy o bezhlavém jezdci, použil obrovský sbor a neobvykle hluboké polohy dechových nástrojů. Zajímavostí je, že Elfman napsal hlavní motiv tak, aby připomínal tlukot splašeného srdce a dunění kopyt. Hudba je zde natolik dominantní, že v mnoha akčních scénách zcela nahrazuje zvukové efekty.

A jsme skoro na konci. Dnešní díl pořadu Hudba stříbrného plátna o dvojici vizionářů Guillermu del Torovi a Timu Burtonovi zakončíme seriálem Wednesday. Burtonův rukopis je zde neoddiskutovatelný. Ústřední hudební téma je dílem Dannyho Elfmana, na dalších tématech pak pracoval Chris Baker. Hlavní téma se vrací k Adamsovské tradici používáním čembala, ale přidává k němu sólové violončelo, které je pro postavu Wednesday klíčové. Postava totiž na tento vznešený nástroj hraje a tak se musela naučit hrát i představitelka hlavní role Jenna Ortega. Ukázkou hudby seriálu Wednesday se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
0: Posloucháte Klasik Praha.